Přichází léto, v Brně se kope, dělníci opraví třeba trať do Bystrce i koleje v Renenské. I na to koukneme teď tady u nás na Krokodýlu. V letních měsících se Brno krape dvělidní dopravní podnik, proto rozhodl se, že opraví hned tři tramvajové trati. Konkrétně půjde o úsek na Kníničské, Renenské a mezi Rakoveckou a Kubíčkovou. Pracovníci celkem opraví přes dva kolejí za více než čtvrt miliardy korun. Tak doufejme, že se nám pak bude příjemněji cestovat, že to zvládnou a my budeme si to přát samozřejmě a tím se nám to splní. Teď další hity, Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími. Novinka. Marek Ztracený. Originál.
1: Tak

spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

0: Jste dobře naladěni, na vlnu krokodýla, Jirek vám přeje hezký poslech a my se teď jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. K čemu je řidičák, ptali jsme se dětí ve školce.
1: Jede, on jede. A všem má jezdit v autě. Na auta. A i na motorku máme řidič.
2: Aby se mohlo řídit všechny auta a nákladáky a taky tramvaje a trolejbusy.
3: Kdyby někdo neměl řidičák, tak byl zatkli poldy.
0: K čemu je řidičák? To byla otázka na naše nejmenší posluchače. Teď už valíme za dalšími hity. A vás všechny za volantem, co vlastníte řidičák, zdravíme a přejeme pěkný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 106 000 korun.

Zvýšit počet parkovacích míst by v Brně v severu mohlo zřídit několik parkovacích domů. I o tom právě teď na Krokodýlu. Zvýšit počet parkovacích míst v městské části Brno-Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by domy mohly stát. Zatím je vše ve fázi prověřování. To potvrdil místostarosta městské části Martin Vasel, který má dopravu na starosti. Střechy parkovacích domů by mohly být osazené zelení a sloužit jako odpočinková místa, což by bylo fajn. Tak uvidíme, jak to dopadne. Vy to uslyšíte tady u nás na Krokodýl. Teď další je ty. Jarek Hemala přeje hezký poslech. Well,

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Do brněnské zoo vyrážíme, spousty z vás tam razí a to je dobře. A co nového? Spousty zvířátek nových, tady myslím přírůstků. Brněnská zoo se chlubí novým přírůstkem, na konci května se totiž narodilo mládě pekariů bělobradých. Přestože to surokopitníci nápadně připomínají prasata, jde o úplně jinou skupinu zvířat. Malí pekaři mají se k světu, no a vy je můžete už zahlédnout ve výběhu. Tak je okoukněte, když vyrazíte, užijte si to tady v brněnské zoo a užijte i další hity na krokodýlu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál 100 milionů korun? Nic. Počkejte, jak to? To no a proč bych měl něco dělat?

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador Emil Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@emilopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
2: Rádio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Breezy na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 20. června. 7. hodina a Peťa a aktuální zprávy.
1: Hezké ráno a dnes pokračuje velká cena motorek a zdravotníci jenom za včerejšek ošetřili 30 návštěvníků, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Balet Sněhurka a 7 trpaslíků nabízí Janáčkovo divadlo ve 14 a v 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině Eurythmics. Sweet dreams are made of these. Pharrell Williams. Také Miraj. Krokodýlu nebude chybět ani předpověď počasí a zkontrolujeme, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje 20 stupňů, v Pohořelicích máme 17,5 stupně, tak to je zhruba rozpětí teplot aktuálně na jihu Moravy. Ty odpolední výrazně vyšší 33 až 630 stupňů. Uf, už teď je mi horko. Očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne se postupně bude vyvíjet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přeháňky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup spíše na západě a v severní části Jižní Moravy.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zdravotníci v první den závodů motorek na Masarykově okruhu ošetřili téměř 30 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály vysoké teploty a také o drobná zranění. Vzhledem k vysokým teplotám záchranáři apelují na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k městskému soudu v Praze na ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Unie nezávislých petrolejářů odhaduje ztráty na 50 až 100 milionů korun. Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028. Fotbalisté Spojených států porazili na mistrovství světa Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. Maroko porazilo ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body má blízko k postupu. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. Se 4 body mají téměř jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát končí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete a pozor si dávejte u Vranova, tam by měla být na vozovce sražená sedna. Tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, zavolejte. My to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 3 minuty po 7 hodině, sobota 20. června a v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli zjistíme, čím je dnešní den zajímavý, tak si na to počkejte. Hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak ona ráno vypadá po probuzení.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Za 3 minuty 7:45, sobota 20. června, den, kdy svůj svátek slaví všechny květy, což je ženské křestní jméno slovanského původu a jedná se původně o domácí verzi jména Květoslava. Dnes je ovšem již považováno za samostatné jméno a považuje se za českou obdobu latinského jména Flora. Tak, milé květy a květuše, všechno nejlepší vám přejeme k vašim meninám a pogratulujeme i k narozeninám. Ty dnes slaví Petr Kolář, zpěvák, který dnes má 59. narozeniny. Nicole Kidman také 59. narozeniny. Lionel Richie, zpěvák, který má 77. narozeniny. Pogratulujeme i hokejovému trenérovi. Alois Zaramčík má 74. narozeniny a herečka Ilona Svobodová má 66. narozeniny. Tak pokud slavíte i vy z Krokodýla, posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: I dnes se pro vás otevřou brány brněnské zoo. I dnes se můžete vydat za zvířátky s krokodýlem a můžete si prohlédnout třeba nové lední medvědice. Podrobnosti pro nás má mluvčí zoo Jakub Ghanem.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Minulý víkend jsme v naší zoo slavnostně přivítali dvě nové lední medvědice z Dánska, které se už krásně zabydlely a vy se na ně samozřejmě můžete přijít podívat. Důležité je také to, že jsme znovu otevřeli návštěvnickou trasu, takže už se nemusíte vracet kvůli uzavřeným cestám. U našeho afrického napajedla můžete pozorovat spolu s žirafami a zebrami také antilopy losí, které k nám doputovaly už začátkem roku ze safari parku ve Dvoře Králové. Nalákám i na další mláďata u vapity sibirských, kozorožců a tárů himalajských. Máme také mládě u pekariu a pokud budete mít štěstí, tak můžete pozorovat i naši velkou radost, a to 6 mláďat u manů. Příští týden 24. června pak nalákám na sportovní akci Tri Expert Cup. Běh v zoo Brno pro lední medvědy. Dětské běhy začínají v 15 hodin a hlavní závod pak v 6 hodin večer. Registrovat se můžete na stránkách triexpertcup.cz. Máme otevřeno od 9 do 6 a denně je otevřený i sezónní vstup. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské

0: Vinohradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před Ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s Ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Je dobré mít dobré přátelé.
3: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Emilie Ševčíková. Chtěla bych pomoct rodině z Blanska, Hance a Michalovi Polákovým. Michala, kterému je 40 let, je učitelem matematiky a aktivní sportovec, postihla nečekaná nemoc. V prosinci ze zánětu středního ucha dostal zánět mozkových blan, který vygradoval v několik mozkových příhod. Zůstal ochrnutý na pravou stranu těla, nemluvil, nechápal, co se mu říká. Díky rehabilitaci se naučil chodit, avšak mu zůstala ochrnutá pravá ruka, nemluví, zvládá jen některé slabiky. Hanka by chtěla pro Michala elektrický posilovací rotoped na ruce a nohy, z finančních důvodů si ho nemůže dovolit. Proto bych chtěla Rádio Krokodýl poprosit o pomoc.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michalovi pořídil elektrický posilovací rotoped, aby mohl rehabilitovat a aby se jeho zdravotní stav zlepšil.
1: Když jsem to Hance řekla, měla z tohoto velikou radost. Děkuji Rádiu Krokodýl za pomoc.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem teď vyrazíme k jihomoravským hasičům. Ti nejen zasahují, ale musí i cvičit, aby správně zasahovali. Tak o jednom takovém cvičení nám teď něco poví mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Začátkem týdne se v okolí Státního hradu Veveří a Brněnské přehrady uskutečnil výcvik zaměřený na letecké hašení lesních požárů. Akce se účastnili hasiči ze všech krajů České republiky a představitelé odborných institucí. Zapojeny byly 4 vrtulníky s hasícími vaky. Hlavním cílem bylo prosvědčit a sjednotit postupy při likvidaci rozsáhlých požárů v lesním terénu za pomocí letecké techniky. Hasiči pilovali různé metody plnění závislých vaků na vodu, tak klasickým nořením přírodního vodního zdroje, tak i plnění pomocí mobilních nádrží a také plnění pomocí proudnic. Klíčovým bodem byla pozemní navigace na přesné místo zhozu a komunikace s posádkami různých typů vrtulníků. Získané dovednosti a poznatky budou sloužit k rozvoji leteckého hašení nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé České republice. Video z celé akce najdete na našich sociálních sítích a webových stránkách.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Gustavo Lima.
1: Já chci taky nějakou balada. Písničku.
0: Ty bys chtěla písničku?
1: No, jako, já bych chtěla nějakou jako...
0: aby o tobě někdo složil píseň?
1: No to ne, ale aby nějakou, jako bych krábně vydělala peníze.
0: Jo, takhle. Ne,
1: asi bych to zpívat nemohla.
0: Ty si vyděláváš peníze tím, že připravuješ zprávy, takže abys dostala zaplaceno, prozrať, co bude ve zprávách 8.
1: Ano, tak mohli bychom tady mít Institut mysli, tak víc si o tom řekneme za chvilku.
0: My dva, že bychom tady měli Institut mysli? Že bychom něco měli v myslích? No, uvidíme, počkejte si na podrobnosti, v 8 je uslyšíte a potom další hity.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Elton John a Dua Lipa. A další duet David Guetta a Jennifer Lopez. A hrajeme i české hity, například Kabáty. Už je to nejmín 200 let, to ještě placate. Ani jejich houby magický si nemůžete nechat ujít po 8. hodině na Rádiu Krokodýl.
2: Rádiu Krokodýl. Počasí.
0: Centrum Brna už je 23 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy 33 až 36 stupňů. K tomu očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne postupně kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, mohou být i přívalové srážky a kroupy spíše v západní a severní části jižní Moravy.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jihomoravský kraj chce 1. července založit novou organizaci s názvem Jihomoravský institut mysli. Jejím cílem má být lepší koordinace péče o duševní zdraví napříč školami, zdravotnictvím, sociálními službami i krizovou pomocí. O založení institutu budou krajští zastupitelé rozhodovat 22. června. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Důvodem je, že mu pravděpodobně hrozí vazba. Jeho právník však tvrdí, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. Wolfa, který sdělil, že je v Chorvatsku, už potrestala etická komise fotbalové asociace v souvislosti s korupcí a ovlivňováním zápasu pokutou 3 miliony korun a zákazem působení ve fotbalovém prostředí na 12 let. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítl. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápasu proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letecky zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek včera svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. Dnes se mužstvo vrací do tréninku a začne se chystat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Zvěř sražená na vozovce ve Vranově, nebo u Vranova, tam mám, je hlášená srna na vozovce, tak projíždějte opatrně. Pozor také na zavýjezdem z Nového Města na Moravě v Pohledci směrem na Jímramov, tam se pracuje na silnici, počítejte tam s omezením. A Brno Slatina, Přemyslovo náměstí také. Práce na silnici a komunikace je tam neprůjezdná. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 8:02, krokodýl cestovatel už za chvíli přinese další tip na výlet a pokud poznáte místo, které vám představíme, tak pro vás máme 2 vstupenky na festival Vesuv. Počkejte si na nápovědy, pak si zavolejte a vyhrávejte na krokodýlu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dívka si všimne chlapce, který jí kouká na tričko s letadlem. Líbí se vám to letadlo? No celkem jo, ale více mi líbí to letiště pod ním.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými se vydáme do školky v Řečkovicích a vyspovídáme je opět. Tentokrát budeme zjišťovat, jestli pak někdy taky poslouchají krokodýla. Ptáme se našich nejmilejších posluchačů, proč si vlastně pouštíme hudbu?
2: Protože my jsme hezky tancovali.
3: Muzika je proto, že si můžeme představovat jako baletky.
4: Třeba když si maminka nějakou písničku pustí, tak se pak rozveselí
5: a bude tančit.
6: Aby jsme, když jdeme spát, tak nějaká ukolébavka z nás třeba uspí.
1: Proč si pouštíme hudbu? No samozřejmě, protože je blahodárná, rozveselí nás, roztančí a někdy třeba i uspí. Tak to byly Zlatíčka Rádia Krokodýl a jejich odpovědi na tuhle otázku.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
7: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
8: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
9: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
8: www.klimastyle.cz
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel přináší další tip na výlet a zároveň také cenu a dárek pro toho z vás, kdo pozná místo, které vám představím. Dvě vstupenky na festival Vezuv, ten se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. a 5. července. Vystoupí kapely Škvor, Lucie, bude také Marpo, Martina Pártlová, Valdagen, Kamil Střihavka a další. Takže linku 603 103 103 jsem právě teď uvolnil a představím vám místo na Jižní Moravě, kde se líbilo už našim předkům. Najdeme tam spoustu archeologických nalezišť a archeoskanzenů. Jeden z nich je u Břeclavi a doplňuje expozici v zámečku, po kterém je pojmenován, která představuje život starých Slovanů z pohledu nejnovějších archeologických nálezů. Kolem archeoskanzenu také prochází stejnojmenná naučná stezka. Archeoskanzen se nachází v místech, kde bylo v průběhu 9. až 11. století v souvislosti se vznikem Velké Moravy vybudováno jedno z největších středověkých hradišť ve střední Evropě. K vidění je pohanská svatyně a kostrové pohřebiště z 10. století, také polozemnice, studna a keramická pec. Na naučné stezce je zachycen vývoj nevelkého místa uprostřed lužních lesů od 6. století do nedávna. Vedle staroslovanské svatyně zde stojí také objekty pohraničního opevnění. Tolik nápovědy a teď tedy ten z vás, kdo se dovolal jako první. Halo, tady Martin. Halo? Halo, tady Martin. Je někdo na lince? Tak někdo, kdo si chtěl jenom zatůtat. Dalšímu z vás dáme šanci. 603 103 103, to je linka k nám do studia. Kdo pak se na ní dovolal? Halo, Martin? Tak, zkoušíte mé nervy, chcete si vyzkoušet, jestli se dá dovolat, vidíte, že se dá dovolat, takže to vyzkoušejte a hlavně taky odpovězte. Halo, Martin? No, tak to už zavání tím, že někdo provokuje. Podíváme se na ta čísla potom, co proběhne soutěž a myslím si, že toho chlapíka nebo ženu, kteří si zavolají a pak to hned položí, si podáme. Kdo pak je na lince? Halo, Martin?
2: Ahoj, ahoj, tady Renata.
1: Ahoj, Renato, odkud pak voláš?
2: No, teď momentálně z Heraltic u Třebíče.
1: Tak zdravíme do Heraltic a ty nám prozrať, jak se jmenuje ten archeoskanzen u Břeclavi?
2: Já si myslím, že by to mohlo být Pohansko u Břeclavi.
1: Přesně tak, ano. Tak se jmenuje, to je ta správná odpověď. A dvě vstupenky na festival Vezuv, který se koná na Pastýřské louce 4. a 5. července, jsou tvoje. Gratuluju.
2: Super, děkuji.
1: Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. No a zas někdy naslyšenou. Krásný víkend, ahoj.
2: Jo, ahoj.
0: Radio Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
3: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc Rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás.

potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Pavel a jsem z Brna. Chtěl bych pomoci kamarádovi Honzovi, kterého potkal nešťastný osud, kdy jeho žena v mladém věku podlehla těžké nemoci a zůstal sám s dvěma malými dětmi. Vím, že Rádio Krokodýl pomáhá a stanici jsem oslovil. Vzhledem tomu, že mají malé děti, tak v tomto těžkém období bych se chtěl pokusit rodinu nějak rozptýlit a pomohl jim společně s krokodýlem přejít alespoň na chvíli na jiné myšlenky než na tuto tragédii.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro rodinu připravil zážitky, které jim tuto nelehkou situaci alespoň trošku ulehčí. Až to půjde, zajdou si například do kina, zoo, akvaparku nebo na dobrou večeři.
1: Díky, krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Vzhledem k dnešním tropickým teplotám předpokládám, že koupáky budou praskat ve všech a ve švech tedy, protože všichni tam vyrazí, no a s krokodýlem můžete vyrazit třeba na Kraví horu. Plavky, ručník a hurá na Kraví horu, teplota vody je tam 26 stupňů a otevřeno dnes od 9. až do 21. hodiny. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno-Jih, kam vám i budeme rozdávat vstupenku v průběhu dnešního dne. Ideální pro ty, co mají rádi přírodní koupání, anebo třeba také italskou zmrzlinu. Voda 24 stupňů a dnes otevřeno od 10. do 20. hodiny. A pozdravě letí i na koupaliště Královo pole, parádní nádherný měkký trávníček, připravený na slunění. Voda 23 stupňů a otevřeno od 10. do 20. hodiny.
0: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. 99. It's my každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 9. hodina, posloucháte víkendovou snídaní Krokodýla a v ní máme pro vás připraveny další zprávy. Peťa, ví, co je nového?
1: Hezké ráno nebo dopoledne pro někoho motocyklového jezdce Filipa Salače. Dnes čeká v kategorii Moto2 kvalifikace, tak i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Balet Sněhurka a 7 trpaslíků nabízí Janáčkovo divadlo ve 14 a v 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Svitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině pro vás na Krokodýlu chystáme největší hity z 90. let. East 17.

0: 9 hodin na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní odpolední teploty 33 až 630 stupňů a k tomu jasná až polojasná obloha, v průběhu dne postupně kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se mohou vyskytnout bouřky a přehánky, zejména v západní a severní části jižní Moravy.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Festival Měsíc autorského čtení letos představí grónskou literaturu. Vystoupí 30 umělců a umělkyň, kteří z Grónska pochází nebo se mu ve své tvorbě věnují. Přehlídka nabídne také stejný počet domácích autorů. Začne 1. července v Brněnské Huse na Provázku. Policie v 7 evropských zemích, včetně Česka, provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorasán, což je větev hnutí Islámský stát, působící převážně ve střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a pozatýkali několik osob. Na akci se podílel také americký federální úřad pro vyšetřování. Berlín čelí invazi housenek bourovčíka toulavého. Jeho jedovaté chloupky vyvolávají vyrážky, dýchací potíže i silné alergické reakce. Škůdce se ve městě objevoval už i v minulých letech, ale letos se podle místních jeho šíření vymklo kontrole. Podle vědců k tomu přispívá i globální oteplování. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14:05.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Na D1 nehoda na 195. kilometru ve směru na Vyškov. Tam havarovala dodávka s přívěsem, začíná tam víc se tvořit kolona, tak počítejte se zdržením. A na trase spohořeli s Naznojmo před odbočkou na Suchohrdli u Miroslavy, tam také havarovalo osobní auto. Počítejte se zdržením a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty po 9. hodině a na Krokodýlu už pro vás máme připraveny ty největší hity z 90. let. Tak si je užijte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně 7:30.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Další slovíčka z brněnského Hantecu na rádiu Krokodýl a zároveň i soutěž. Máme pro vás připraveny dvě slosovatelné vstupenky na akci Brněnská laťka. Tak Žanek pro nás připravil další slovíčka, já uvolním linku 603 103 103, abyste si mohli zavolat a vyhrávat vstupenky na brněnskou laťku. Žanku, co to bude tentokrát?
2: Zdar jak svíňa skorok s tým mládežníci. Gomity, co to znamená pajtlovat mergly?
1: Pajtlovat mergle.
3: Tak já jsem na pajtl chodila.
1: Já jsem na pajtl taky chodil, dokonce i na mergle. Oblíbená zábava v dětství, i když samozřejmě ne pro ty pěstitele, protože ty nebyly
3: moc rádi. Teď už to můžeme říct, že je to promlčený zločin, takže.
1: po sto letech. Tak si zavolejte, jestli víte, co to je pajtlovat mergle, 603 103 103, linka k nám do studia a připraveny pro vás dvě slosovatelné vstupenky na akci Brněnská laťka, která se koná 25. června v Olympii. Čeká vás tam bohatá tombola, můžete sledovat světové výškařky a také koncert zpěvačky Leny. Kdo pak servoval nejrychleji? Haló, tady Martin.
4: Ahoj Marče, tady Bára.
1: Ahoj Báro, kam tě zdravíme, odkud voláš?
4: Brno, Starý Lískovec.
1: A věděla bys, co to je pajtlovat mergle, nebo chceš nějaké nápovědy?
4: No já si myslím, že to je krást mergličky.
1: Tak uvidíme.
3: Taky schodila na pajtl.
1: Chodila jsi na pajtl?
4: Nebo no, na třešně.
1: Tak to nebyly.
4: Vlastně merunky taky občas.
1: To nebyly mergle. Tak Žanek nám to potvrdí.
2: Pajtlovat mergle znamená krást merunky.
1: Je to tak, ano, jak jsi říkala, a dvě slosovatelné vstupenky na akci Brněnská laťka jsou tvoje. Gratulujeme.
4: Děkuju.
1: Vydrž na lince, ať si tě můžu zapsat.
4: Jasně.
1: Přejeme krásný víkend a zase někde naslyšenou. Ahoj.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
6: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: Rádio Krokodýl, 90 v 9.

0: zadarmo.
1: Teploty dnes až k 630 stupňům. Úplně jsem se z toho orosil. Co ty, Peťo?
2: Já, jako čím jsem starší, tím se víc potím. Jako žena už tady.
1: Pokud jste na tom podobně jako my, blíží se pořádná vedra a vy s tím můžete něco udělat, protože Rádio Krokodýl a také Klimastyle pro vás mají řešení.
2: Hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám udělá příjemný chládek i v těch nejteplejších dnech.
1: Stačí, když budete poslouchat naše vysílání a budete ve střehu, protože jakmile uslyšíte tři soutěžní klimatizační hity po sobě, tak neváhejte ani vteřinu a volejte do studia. Za sebou musí zaznít

0: Katy Perry a její Hot and Cold, také Gwen Stefani a Cool a Elton John Cold Heart. Tak to jsou ty tři klimatizační hity, které byste měli slyšet a jak je uslyšíte, zavolejte. Možná právě vy budete letos odpočívat v příjemně vychlazeném domově. Poslouchejte Rádio Krokodýl a pozorně si nás hlídejte.
1: Rádio Krokodýl.
0: No a máme kolik? 9 hodin a 23 minut, tak poslouchejte Krokodýla.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Martin Sláma.
3: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
4: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Pivnice u Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na ovítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici u Čápa. Těšíme se na vás.
7: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
8: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
7: To bude lepší než hodina přírodopisu.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Závratné mega slevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
1: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Larsa.
1: 90 v 9. Rádio Krokodýl. Test.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Krokodýla. Rádio, které podporuje, aby se děti během vyučování více soustředili, více spolu mluvili a méně času trávili na telefonu. Tak se teď společně pojďme podívat na tom, jaká pravidla ve školách platí a jaké zkušenosti s nimi mají učitelé i žáci.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jakub Král, ředitel základní školy Očovská Hronín, na mobilní telefony máme již několik let v omezeném provozu. Ve výuce máme tablety, máme další digitální měřící technologie, mobily jsou využívány v hodinách, samozřejmě se to vlastně vyučujícího, pokud jsou zapotřebí, tak se v hodinách využijí a opět se vrací do skříněk, do šaten.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: na koupáku. Slyšíte, jak to šplouchá? A chtěli byste se taky tak šplouchat? No tak si zavolejte k nám do Krokodýla 603 103 103. Linka právě teď uvolněna a kdo se dovolá jako první, tak od nás má dvakrát dokonce rodinné vstupné na koupaliště Biotop Brno Jih. Ano, dvě dospělé osoby a tři děti dvakrát mohou vyrazit na koupaliště Biotop Brno Jih, protože ty vstupenky pro vás máme.
1: Škoda, že nevidíte Martinacky. Dvakrát si teď má prstíky hezky dal na té ruce, to bylo takový hezký.
0: No, abys věděla, kolik je dva. Víš, kolik vidíš prstů? No nic. Tak si zavolejte, Petra nevidí žádné prsty.
1: Ne, a
0: vy,
1: jsem čtyři.
0: Vy můžete vyhrát vstupenky. Kdo pak je na lince? Hello, Martin?
2: Já vás zdravím, tady Karolína.
0: Karolíno, kam vás zdravíme, odkud voláte?
2: Do Svitav.
0: Až do Svitav, no tak to budete mít kousek, která na Biotop Brno Jih, znáte to tam?
2: No, ještě jsem tam nebyla, takže bude
0: přírodní,
2: to premiéra.
0: Přírodní koupání, parádní voda, teď aktuálně by měla mít 24 stupňů, vynikající zmrzlina, to všechno je tam pro vás připraveno, zavolala jste si v pravý čas. A kam ještě ráda chodíte, nebo chystáte se dneska k vodě, když má být tak teplo?
2: No, popravdě se přiznám, že asi budu doma u bazénu.
0: Asi doma u bazénu, no tak když máte doma bazén, tak
1: se někdo má.
0: Tak potom pojedete třeba na výlet. Biotop Brno Jih, dvakrát rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a tři děti. Od této
1: Řekně
0: chvíle jsou vaše.
1: Dvakrát rodinné vstupné.
0: Gratulujeme, vydržte prosím na telefonní lince a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radio Krokodýl. Konec školy, to chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
4: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
2: Rádio Krokodýl 90 v 9.

0: blíží se 10. hodina. Celou hodinku jsme si na Krokodýlu užívali ty největší hity z 90. let po 9. hodině a v 10 se rozvíme, co je nového.
1: Hezké dopoledne a kromě velké ceny se o tomto víkendu koná také multižánrový festival Kamenka Open. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Už brzy Tiki Taka Live.
4: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
3: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
4: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině na Krokodýlu Justin Timberlake. Také David Guetta, Teddy Swims. Českých hitů Poetika. Za půl minuty bude 10 hodin.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už máme 29 stupňů, v Oslavanech je to nějakých 25 stupňů, to je rozpětí teplot aktuálně na jihu Moravy. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni. A k tomu jasno až polojasno, v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se mohou místy objevit bouřky nebo přeháňky, spíše v západní a severní části jižní Moravy.
8: Partner pohodového počasí – lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: O tomto víkendu se koná multižánrový festival Kamenka Open, který vznikl z iniciativy místních obyvatel Kamenky, kde kulturní dění tohoto typu neexistovalo. Klade si za cíl nejen představit brněnskou lokalitu Kamenné kolonie, ale také utužit sousedské a mezigenerační vztahy a nabídnout možnost realizace začínajícím umělcům. V horkém počasí by se lidé měli vyhýbat nápojům obsahujícím alkohol a kofein, protože způsobují ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přechlazené nápoje, které pocit žízně zvyšují. Lidé by měli upřednostnit čistou vodu nebo minerálku. Více než 1000 lidí kvůli vedru končí každoročně v péči lékařů. Častěji jsou to muži. Slovenská finanční správa na západě země zajistila téměř 8 tun tabáku, přes 325 tisíc kusů neoznačených cigaret, různá zařízení a auta. Její maďarští kolegové pak odhalili nelegální výrobní linku na cigarety, 156 tisíc kusů cigaret a 5,5 tuny tabáku. Únik na spotřební dani z tabákových výrobků činil na Slovensku 61,4 milionu korun. V Maďarsku přesáhl 24 milionů. České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápasu proti týmu z nejužší světové špičky, dosud neporaženému Japonsku, které loni skončilo čtvrté na mistrovství světa, podlehly 0-3. Na první výhru na Filipínách budou Češky zítra útočit proti Dominikánské republice, což by měl být papírově nejpřijatelnější soupeř na tomto turnaji.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, nehoda na D2. Na příjezdu do Brna od Bratislavy se střetlo osobní auto s nákladním. Je tam silný provoz, takže počítejte se zdržením v koloně. Na D1 nehoda na 196. kilometru ve směru na Prahu, tam se střetlo osobní auto s motorkářem, i tam počítejte se zdržením. A nehoda také ve Znojmě v Sokolské ulici u Žižkova náměstí, tam srazilo osobní auto chodce. Počítejte tam s omezením a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Tady je dopravní linka.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: jako dílcestovatel po 10. hodině vyrazí do jednoho města, které se nachází v okrese Svitavy. Představíme vám ho a pokud ho poznáte, tak pro vás máme dvě vstupenky na festival Vesuv. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Příští týden ve čtvrtek 25. června se u brněnské Olympie bude konat 30. ročník brněnské laťky Olympia. Na telefonu je v téhle chvíli hlavní organizátor Ctibor Nezdařil. A proč bychom se na tu laťku měli jít podívat na ten 30. ročník? Kdo vlastně přijede, co uvidíme?
1: Tak v první řadě bych chtěl pozdravit všichni posluchače Radia Krokodýl a určitě toho 25. ve čtvrtek se bude na co dívat. 15 závodních z 11 států a navíc to bude velice exotické, protože už budeme mít závodnice z Kuby, z Nového Zélandu. Z Ameriky.
0: Jaká je vlastně teď aktuální hodnota rekordu ženské brněnské laťky?
1: Rekord brněnské laťky je opravdu hodně vysoko, držel světová rekordmanka Jaroslava Maučík výkonem 203 cm.
0: Kolik z těch závodnic, které přijedou, mají na to, aby ho překonali?
1: Myslím si, že jednu závodnici určitě máme na to, aby tuto výšku mohla atakovat. Je to polská závodnice Maria Zodžík. V loňském roce na mistrovství světa vsadila druhé místo.
2: Nechte se bavit.
3: Nechte se bavit.
2: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
0: Být stručný, to není v tom používat málo slov. Je to o tom používat málo zbytečných slov.

bojovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Příští týden ve čtvrtek se bude konat 30. ročník brněnské laťky Olympia u brněnské Olympie. Kdo bude skákat, víme. Jaký bude program? Ptám se Ctibora Nezdařila, hlavního organizátora brněnské laťky.
1: Program bude velice zajímavý, jak už tady několikrát zaznělo, je to jubileum 30. ročník, takže jsme připravili pro diváky opravdu mimořádně bohatý a nabitý program, když hlavním takovým večerem bude Lenny, která bude mít hodinový koncert a před programu vlastně ještě před samotnou laťkou, kde nastoupí ženy, bude party show DJ Šafa, takže určitě se diváci na co budou mít těšit. Navíc bude velice bohatá tombola, kde diváci, kteří získali nebo získají ještě i na rádiu Krokodýl volné vstupenky, které jsou slosovatelné, tak mohou vyhrát i nějaké ceny.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Je tu Krokodýl cestovatel s dalším typem na výlet a pokud poznáte město, které vám s Peťou představíme, tak pro vás máme dvě vstupenky na festival Vesuv. Ten se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenovem od 4. do 5. července a vystoupí tam kapely Škvor, Lucie, také Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang a také Kamil Střihavka a další. Takže pojďte s námi, linku 603 103 103 jsem právě odblokoval a vydáme se tedy do města. V okrese Svitavy v blízkosti zemské hranice s Moravou leží v kotlině při Bílém potoku asi 17 kilometrů západně od Svitav.
2: A tohle město vypadá opravdu jako z pohádky. Historické centrum totiž dodnes svírají zachovalé středověké hradby s ochozy a věžemi.
1: A kromě historického centra můžete navštívit také muzeum hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který byl místním rodákem. Centrum Bohuslava Martinů nabízí několik moderních a interaktivních expozic.
2: A v blízkosti města se nachází taky hrad Svojanov, překrásný zámek Nové Hrady nebo skalní město Toulovcovy Maštale.
1: No a pokud do této chvíle ještě nevíte, tak teď mám opravdu hodně napovím. Nachází se tam známý měšťanský pivovár, který nese stejný název jako město. A kdo se dovolal jako první? Halo, tady Martin.
3: Ahoj, Pavel.
1: Ahoj, Pavle.
2: Tak to je jasný. Pavel slyšel poslední nápovědu. A...
1: Odkud voláš?
3: Brno.
1: Přímo Brno. No a jaký máš víkend? Chystáš se někam k vodě nebo doma pěkně s klimatizací?
3: Budu odpočívat u vody a trošku pracovně.
1: Co jiného by se dalo taky dělat? Tak jaké město jsme představili?
3: Je to Polička.
2: To jsi, že jsi to poznal podle toho pivovaru, že?
3: No, ani Bohuslav Martinů.
2: Minule taky někdo to poznal podle...
1: Ano, centrum Bohuslava Martinů, také pivovar měšťanský. Polička je správná odpověď a dvě vstupenky na festival Vesuv jsou tvoje. Gratulujeme.
3: Děkuji.
1: Vydrž na lince, ať se tě můžeme zapsat. Přejeme krásný víkend a zase někde naslyšenou. Ahoj.
3: Taky.
0: Radio Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz. Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
4: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude, váš Bolek.
7: Utrhnout

0: upravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Minuty po půl jedenácté, Miráj a Drahokami na rádiu Krokodýl, na rádiu, které pomáhá. Píšete nám na adresu pomoc@krokodil.cz. Z vašich tipů vybíráme a rádi pomáháme. Poslechněte si příběh malého Honzíka.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lucie Zemanová, je mě 28 let a jsem od Velkého Meziříčí. Jsem teta malého Honzíka, kterému bych chtěla pomoci. Honzíkovi jsou 2 roky. V půl roce prodělal těžký epileptický záchvat, kvůli kterému skončil v nemocnici a od té doby se potýká jak s mentální vadou, tak i s vývojovou vadou. Tudíž veškeré pomůcky a rehabilitace by mu udělali velkou pomoc v jeho léčbě. Všechny tyto pomůcky a rehabilitace jsou finančně náročné a rodina nemá dostatek financí, aby jsme mohli pokryt všechny rehabilitace a pomůcky. Proto jsem požádala rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzík dostal sadu speciálních senzorických pomůcek, které rozvíjí smyslové a motorické schopnosti.
2: Když jsem o tomto projektu sestře řekla, měla velkou z toho radost a proto bych chtěla poděkovat rádiu Krokodýl. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Právě v tuto chvíli jsem uvolnil linku k nám do studia 603 103 103. A proč, Peťo?
2: Protože tady máme krokodýlí zvuky a když uhodnete, vyhrajete 106 550 korun.
1: Wow, 106 550 korun. Tahle částka je pro vás aktuálně připravena. A kdo pak se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
3: Zdravík, dobrý den.
1: Dobrý den, odkud voláte?
3: Já volám z Pohořelí.
1: A jak jste připraven na vedro dnešní? Máte někde bazén
2: pivo
1: po ruce?
2: Studený.
3: No, my jsme napustili pro změnu vířivku.
1: Vířivku, tak tam si to taky, tam se taky schladíte, užijete si to. Dobře.
3: No, ale nesmí být ohřátá na 8:30.
1: Tak prosím vás,
2: zase byste měl stejnou teplotu, jako že jo.
1: To byste se moc neosvěžili. Tak dobře, poslouchejte, krokodýlí zvuk tady je. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: No, já si myslím, že to je odemykání zámku. Jeden zámek, druhé zámek a klika.
1: Aha, no, tak uvidíme, jestli budete mít kliku a typnete to správně. Tady je odpověď našeho arbitra. 106 550 korun.
2: Tak nic.
1: Bohužel, není to zámek ani s klikou. Třeba něco jiného, pokud vás napadne další tip, tak si zavolejte příště, částka se zvyšuje.
3: Děkuji vám.
1: Krásný víkend, nashledanou.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
6: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
8: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na sszslesna.cz.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

malá. Spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pavel Habera, je to vo hviezdach. Na rádiu Krokodýl před 11. hodinou a Peťa připravila na 11. čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne a motocyklista Filip Salač ovládl v traťovém rekordu třetí trénink na domácí velkou cenu. I o tom už za chvilku.
2: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chibasport.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. hodině si na Krokodýlu budete vybírat své oblíbené hity. Odstartují to Naughty Boy. A pak celou hodinku hity na vaše přání. Na telefonní lince 603 103 103 si můžete vybírat 11. To bude za půl minuty.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes jasná až polojasná. V průběhu dne se postupně bude vyvíjet kupovitá oblačnost a později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přeháňky. Mohou být i silnější, mohou se objevit i kroupy spíše v západní a severní části jižní Moravy. Dnešní odpolední teploty 33 až 36 stupňů.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Policisté pilota dohledali. Přestupek oznámí úřadu civilního letectví. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k Městskému soudu v Praze na ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Unie nezávislých petrolejářů odhaduje ztráty na 50 až 100 milionů korun. Představa Robina Hooda jako ušlechtilého zbojníka, který bohatým bere a chudým dává, je podle historiků spíš pozdějším mýtem než odrazem původních středověkých příběhů. Rané legendy ho naopak vykreslovaly jako mnohem temnější, morálně nejednoznačnou postavu. Původní Robin Hood podle historičky Amy Kaufmanové nebyl žádný romantický hrdina, ale násilná, často bezohledná postava, která se pohybovala na hraně zákona i morálky. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto 2 dostal pod hranici minuta 58 a je novým držitelem traťového rekordu.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na D1, 195. kilometr ve směru na Prahu, tam se střetla dodávka s vozidlem odtahové služby, zdržíte se v koloně. V Babicích nad Svitavou srazilo osobní auto cyklistů, i tam projíždějte opatrně a D2, 0,5. kilometr směrem na Brno, tam se střetlo osobní auto s nákladním. Je tam silný provoz, i tam se zdržíte v koloně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 11. hodině, do studia dorazila také letně naladěná Janča. Ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Máš nějaký tip, jak se ochladit?
1: No tak třeba bych volila jet na koupaliště. Já jsem byla včera asi na čtyřech, protože tři byly zavřené až na po čtvrtý to vyšlo, takže ověřujte si informace, abyste na koupak.
0: Ano, Kraví hora, biotop Brno-Jih anebo Královo-Polská, tak tam je otevřeno a navíc tam můžete ladit i krokodýla. Teď už hity na vaše přání.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Program Laťky je tedy znám, ten oficiální, který bude ve čtvrtek, ten 30. ročník. Ale vy tam, pokud se nepletu, máte ještě program i pro děti druhý den.
1: Ten projekt není jenom jednodenní, je dvoudenní a druhý den nám budou skákat mladší žactvo, ale hlavně bude potom následovat vlastně takové soutěže pro celé rodiny. Děti přijdou s vysvědčením, zasportují si, udělají si základní atletické dovednosti, můžou si skočit i do výšky, obdrží různé malé ceny a všechno vypukne už ve 13 hodin po vysvědčení, když děti dostanou a můžou se dostavit vlastně před Olympii a tam na ně čeká bohatý program i pro ně.
0: Skvělá pozvánka od Tibora Nezdořila na 30. ročník brněnské Laťky.

0: Meatloaf, hity na vaše přání, krokodýláci, linka 603, 103, 103, no a právě teď věrný posluchač Marek dovolal se jako první, halo, halo.
1: Ano, ano, vám taky do rádia Krokodýl, hezkou sobotní parádičku. Já bych chtěl nechat zahrát písničku Jojo Action, Mr. President, protože to je letní pohodička, bude to pro vás do rádia, protože jste úžasné rádio.
0: Tak moc děkujeme samozřejmě na letní náladu. Mr. President, měj se krásně, Maro, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak to byl letní hit JoJo Action na Krokodýlu. Hity na vaše přání až do pravého poledne. Janče Hubová s vámi. Doufám, že si užíváte tropické teploty. No a jdeme na linku 603 103 103 a tam je Evča.
1: Ahoj.
0: Ahoj Evi, jak si užíváš ty dnešní tropické dopoledne?
1: No, bohužel jezdíme s mámou v autě a nemáme ani klimatizaci.
0: Jo, tak to je docela blbý, no. Tak otevřený
1: no,
0: okýnko.
1: No, obědy teďka po restauraci.
0: Jaj. Tak chtěla jsem říct, že aspoň třeba takovej ten mini větráček by to jistil, ale dneska je fakt takový teplo, že jo, úplně jo. Nevím, no. Nicméně, pojďme se teda osvěžit nějakou hitovkou. Ed Sheeran, Bad Habits, pro koho to bude?
1: Hlavně pro mámku, potom bych se měla nechat zahrát pro všechny, kdo posmoukají. A taky, že včera to hráli na Beagle Baru, protože tam byla akce a příští týden je taky ta akce, ale je tam pro nosy pro akci.
0: Okej, okay, tak jo, tak jdeme se tam zahrát. Měj se krásně a pozdravuj mámku.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Time.
1: Tak to byla písnička pro Evču, Ed Sheeran, Bad Habits. No a teď už jdeme také samozřejmě do naší krokodýlí aplikace, kam nezapomeňte, krokodýláci, můžete taky psát svá hudební přání. No a mám tady jedno, je tam teda zdarec Jirko, nevadí, za Jirku to odbavím já. Zdraví Michal Bajkero, Slíšeň, chtěl bych zahrát Italo Disco The Colors pro moje rodiče a pro všechny posluchače a posluchačky. Děkuji, tak samozřejmě The Colors Italo Disco, už to tam letí.

0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm. Specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm. To jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent. Jistota, kterou oceníte.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
5: Konec školy? To chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Želešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Želešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Rihanna, teď už také další hudební přání. Krásné dopoledne, kdo pak je na lince 603 103 103?
1: Krásné dopoledne vám přeju, tady Katka z Chomutova.
0: Katko, já vás zdravím, budeme hrát Evu Farnou Leporello, pro koho to bude?
1: Ano, bude to do Vazební věznice Brno, pro mýho syna Ládíka a pro jeho kamaráda Standu Bertiho. Kluci, držte se, držte se.
0: Tak jo, tak posílám Evičku Farnou, mějte se krásně, Kači.
1: Taky, děkuji.
0: Jo, naschranou.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Time.
1: Krásné dopoledne, jste s Krokodýlem, no a opět jdeme do naší Krokodýly aplikace, kde jsou taky samozřejmě zprávy od vás, hejty na vaše přání. Já mám tady od Dominika, poprosím o písničku Ice Ice Baby pro všechny, kterým je horko a nemají klimu, díky moc, Dominik z Brna. Domy, tak myslím si, že tohle akorát přistane, Vanilla Ice, Ice Ice Baby.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Radio Krokodýl a hit na psání.
2: Krokodýláci, tak doufám, že tenhle hit vás pořádně osvěžil. Ice Ice Baby. 11:40, no a jdeme na další hudební přání. Kdo pak je na lince?
3: Čau, tady Martin.
2: Martine, já tě zdravím a možná budeme osvěžovat nadále pomocí krokodýlích hitu, protože budeme hrát Ledové království, Demi Lovato, Let It Go, tak pro koho to bude?
3: Tak v tomhle případě teda budeme ochlazovat a bude to hlavně pro moji dceru Elinku, která má tuhle písničku moc ráda, taky pro syna Davida a dceru Emilku a taky pro manželku a pro všechny, co jsou na zahradě nebo někde u bazénu a grillují.
2: No a taky pro vás samozřejmě, že jo?
3: Jo.
2: Tak jo, jdu to tam pustit, mějte se krásně.
3: Taky, na shledanou, díky.

0: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
1: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
2: Nazdar, rockeři! Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.

0: Za nějakých 10 minut je tady 12. hodina, nicméně ještě nějaké přání stíháme. A na lince 603 103 103 je Biker Zdeněk.
1: Ahoj Jani, ahoj krokodiláci a bikeristi. Tady Biker Zdeněk ze Šepkovic konkrétně. Takže písničkou pozdravíme všechny rybáře na Mušově, ty tichý blázny. Grej místní Borec říká, hoši, tady na tom slunku vám nepomůže ani 50 faktor. Pojďte radši na stupenku do sklepa. Zdravím všechny bikeristy tím pádem, tak jsou taky šílenci dneska. Doklenčí se Janičku Vodvárkovou, Tigerovce slova Utěchová, tebe ani do rádia pochopitelně.
0: Děkuji.
1: Dodržujte hlavně pitný režim, hlavně u těch dětí a zvířat. Takže hezký víkend přes Zdeněk a dáme nebeskou branu Guns N' Roses. Díky a hezký víkend.
0: Měj se krásně, ahoj, posílám Guns N' Roses Knockin' on Heaven's Door.
1: Ahoj, Janě.
0: Ahoj.

0: přání.
1: Guns N' Roses a teď už také se vracíme hity na přání. Ahoj, tady Ivana z Chrlic, chtěla bych nechat zahrát písničku Lahůdky od Divokýho Byla pro Myšáčka do Líšně a mám ho moc ráda. Díky, díky, nebudu to prodlužovat, protože čas kvapí. Divokej Byl, Lahůdky do Chrlic, do Líšně. Mějte se krásně.

0: Divokej byl, Lahůdky, Dochrlic, Dolíšně. A ještě tady mám jeden vzkaz. Dobrý den, prosím vás. Chtěla bych pozdravit a popřát své mamince, které je dnes krásných 70 let. Přeji štěstí, zdraví, lásku, ať je stále šťastná a spokojená. Díky, Vlaďka. Tak samozřejmě mamince přejeme všechno nejlepší. Zdravíme, Vlaďku, a krokodýláci, děkuju za vaše vzkazy. Za malou chvíli tady máme 12. hodinu a to znamená, že je připravena Peťa a aktuální zprávy. Tak o čem pak budou?
1: Přeji hezký den. V Brně by mohl vzniknout Institut mysli. Co to je, uslyšíte.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
4: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
3: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
4: Kupuj na ticketportal.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si dáme po 12. hodině? Carly Rae Jepsen, Owl City. Pak si trošku zaskáčeme Cat and I Joe. A když jsou venku takové tropy, tak nesmí chybět opět Radeček a Hory.
5: Tak sorry, že mám rád hory. Je to dlouhodobý vztah, je to malá story, tak...
0: Za půl minuty tu máme 12. hodinu.
6: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A pojďme se podívat na to počasí. Brno, Znojmo, Břeclav hlásí 35 stupňů Celsia, Hodonín měří 32, no a nejchladněji v úzovkách je tady v Blansku a Vyškově, kde měříme 31 stupňů Celsia. Dnes očekáváme skoro jasno až polojasno, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, no a nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jihomoravský kraj chce 1. července založit novou organizaci s názvem Jihomoravský institut mysli. Jejím cílem má být lepší koordinace péče o duševní zdraví napříč školami, zdravotnictvím, sociálními službami i krizovou pomocí. O založení institutu budou krajští zastupitelé rozhodovat 22. června. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Důvodem je, že mu pravděpodobně hrozí vazba. Jeho právník však tvrdí, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. Wolfa, který sdělil, že je v Chorvatsku, už potrestala etická komise fotbalové asociace v souvislosti s korupcí a ovlivňováním zápasu pokutou 3 miliony korun a zákazem působení ve fotbalovém prostředí na 12 let. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítl. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápasu proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letecky zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek včera svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. Dnes se mužstvo vrací do tréninku a začne se chystat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Brněnsku v Babicích nad Svitavou srazilo osobní auto cyklistu, tak dávejte pozor. Na dálnici D1 195. kilometr směrem na Prahu, tak tady se střetla dodávka s vozidlem odtahové služby, počítejte se zdržením v koloně. D2 5. kilometr na příjezdu do Brna od Bratislavy, tady se střetl osobák s nákladním autem, v místě je silný provoz, tak tam počítejte se zdržením v koloně. No a ještě jedna nepříjemnost ve Znojmě v Sokolské ulici u Žižkova náměstí, tak tady srazilo osobní auto chodce, tak tam počítejte s omezením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné sobotní tropické poledne, krokodýláci. Janča Houbová s vámi. Pokud obědováte, tak vám přeji dobré chutnání. Jinak za malou chvíli na Krokodýlu budeme společně soutěžit. Jednak pro vás budu mít tip, kam můžete vyrazit a u toho můžete vyhrát parádní ceny, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

0: cestovatel.
1: Michal Hruza pro Emu a teď už jdeme taky cestovat, poznávat a hlavně vyhrávat krokodýláci. Je tady totiž oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel. No a právě v této rubrice máte možnost poznat nějaký tip na výlet a k tomu vyhrát parádní cenu, protože v tuto chvíli mám pro vás dvě vstupenky na festival Vesuv. Ten se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. až 5. července. No a kdo vystoupí, na koho se můžete těšit, tak například vystoupí Škvor, Lucie, Valda Gang, Kamil Střihavka a spoustu dalších skvělých interpretů. Takže pokud byste na tento festival Vesuv chtěli vyrazit, tak určitě neváhejte. Volejte mi právě teď do studia, číslo je 603 103 103. No a teď už také jdeme na nápovědy. Hádáme název krásného místa přímo v srdci centra města Brna, které je plné zeleně a květin. Nachází se na křižovatce ulic Kotlářská a Veveří nedaleko Konečného náměstí. Toto místo spadá pod Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. Na své si zde přijdou nejen milovníci květin a zeleně, ale také skleníků, krásných soch a jezírek. Otevřeno je o víkendu od 9. do 17. hodiny a mimochodem, myslím si, že v těchto dnech je to i takové velmi příjemné místo na osvěžení a na takový příjemný stín. Tak pokud tušíte, jaké místo v centru Brna nedaleko ulic Kotlářská, Veveří, Konečného náměstí mám na mysli, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. A jak jsem říkala, mám pro vás dvě vstupenky na festival Vesuv. Halo, kdo pak je na lince?
2: Ahoj, Ondřej.
1: Ondro, já tě zdravím. Víš, jaká je správná odpověď?
2: Já jsem teďka neslyšel přesně, jako, že to tam bylo.
1: Teď jsem ti teda bohužel vůbec nerozuměla. Ještě to zkus jednou.
2: Místo je.
1: Zkus prosím tě správnou odpověď. Jinak musím dát šanci někomu dalšímu. Jaké místo přímo v centru Brna na křižovatce ulic Kotlářská ve Veří nedaleko Konečného náměstí, kde je spoustu květin, mám na mysli?
2: Já jsem to věděl.
1: Tak bohužel asi budu muset dát šanci někomu dalšímu. Linka do studia 603 103 103. Soutěžíme o dvě vstupenky na parádní festival Vesuv. Tak kdo se dovolal tentokrát? Halo, halo.
3: Halo, tady Milan.
1: Milane, jaká je správná odpověď?
3: Ano, to je, že botanická zahrada.
1: Milane, je to úplně správná odpověď. Velká gratulace, vydržte mi na lince, nepokládejte.
0: Rádio

0: Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz. Rádio Krokodýl, Janča Houbová. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Hej, vybral jsem si skvěle, hej, firmu Klimastyle,
2: www.klimastyle.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc Rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
9: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na ovítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
10: Zavratné megaslevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
12: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jste s krokodýlem, mobily do tašky a pozornost pěkně do lavice. Tak přesně s tímhle se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě tímto směrem. Chtějí, aby se děti během vyučování více soustředili, více spolu komunikovali a méně času trávili na telefonu. Rádio Krokodýl tenhle trend samozřejmě podporuje a právě teď se podíváme na to, jaká pravidla ve školách platí a jaké zkušenosti s nimi mají učitelé i žáci.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Ivo Pokorný, jsem ředitelem na základní škole Jana Babáka a omezení telefonu máme druhým rokem. Žáci nepoužívají telefon jedině během výuky, ale pokud učitel svolí a třeba využívá nějakou aplikaci k výuce, tak ten telefon mohou použít. Jinak ve škole se telefon nepoužívá.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Letní Alvaro Soler, Sofia, teď už také krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku 106 600 korun. Tato částka může být pochopitelně vaše, pokud uhodnete tajemný zvuk. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: V banku krokodýla 106 600 korun za uhodnutí tajemného zvuku. A na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající a je to paní Eva.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, Evi, zdravím vás. Já připomenu pro úplnost krokodýlí zvuk.
2: Ano.
1: A váš tip za skoro 107 000 korun je prosím jaký?
2: Obalová folie, plastová, s bublinkama a při mačkání těch bublinek mě to připomíná ten zvuk.
1: Mm-hmm. Rozumím tipu, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je správný. Tak pojďme na to. Tak říká, že správný bohužel není, je mi líto.
2: No, dobře, děkuji.
1: Tak snad zas příště, mějte se krásně.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou, krokodýláci, a vy nezoufejte, protože navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Svitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. I've been married long time.

0: Tak tohle Coldplay Viva La Vida, chvíli před 13. hodinou. Aktuální zprávy s Peťou připraveny, o čem budou.
1: Hezké odpoledne. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes čeká v kategorii Moto2 kvalifikace, i o tom za chvilku.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si dáme z hitu Krokodýla po 13. hodině? Forever Young. Určitě jste poznali spojení Ava Max, Alphaville, David Guetta, k tomu taky Starships. Osmdesátková klasika z českých hitů Krištof, Život je krásný. Život je krásný, je na konci světa, ve šbírce básní, ta nejde. Za pár vteřin tu máme 13. hodinu.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Krásně, tropicky, Brno, Znojmo, Břeclav, 35 stupňů Celsia. Aktuálně Hodonín měří 32 a v Blansku a Vyškově je 31 stupňů Celsia. Dnes očekáváme skoro jasno až polojasno, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, no a denní maxima 32 až 35 stupňů Celsia.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Festival Měsíc autorského čtení letos představí grónskou literaturu. Vystoupí 30 umělců a umělkyň, kteří z Grónska pochází nebo se mu ve své tvorbě věnují. Přehlídka nabídne také stejný počet domácích autorů. Začne 1. července v Brněnské Huse na Provázku. Policie v 7 evropských zemích, včetně Česka, provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorasán, což je větev hnutí Islámský stát, působící převážně ve střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a pozatýkali několik osob. Na akci se podílel také americký federální úřad pro vyšetřování. Berlín čelí invazi housenek bourovčíka toulavého. Jeho jedovaté chloupky vyvolávají vyrážky, dýchací potíže i silné alergické reakce. Škůdce se ve městě objevoval už i v minulých letech, ale letos se podle místních jeho šíření vymklo kontrole. Podle vědců k tomu přispívá i globální oteplování. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14.05.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Pozor na Brněnsku v Babicích nad Svitavou. Tady srazilo osobní auto cyklistu, tak pozor na to. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné odpoledne, ladíte Krokodýláno a za malou chvíli už se vyrazíme podívat za našimi nejmenšími posluchači, za Zlatíčka a ptát se budeme, proč si maminky holí nohy.
1: Protože nechcou mít chlupaté.
0: Další odpovědi za malou chvíli, no a taky vám prozradím, jak můžete vyhrát klimatizaci zadarmo a to se opravdu vyplatí, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden, dva.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Starship z 13 hodin 21 minut k tomu ladíte Krokodýla, no a teď už také hurá za našimi nejmenšími posluchači. Krokodýlí Zlatíčka ve školce v Králově Poli odpovídali na otázku, proč si maminky holí nohy.
2: Protože nechcou mít tvrdou kůži. Protože tam nechcou mít takovej písek, bo nějaké pupínky, takže si holí ten prach nebo ty pupínky slízejí.
3: Třeba, já když si na mamku lehnu, tak mamka mě štípe, protože ty malý chloupky, ty jsou strašně štípavý.
4: Protože nechcou mít chlupaté.
1: Tak tolik krokodýlí Zlatíčka, otázka, proč si maminky holí nohy, ovšem myslím si, že možná zajímavější otázka by byla, proč si třeba tatínci někteří holí nohy.
0: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
6: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
7: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
8: Rádio Krokodýl.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
10: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
11: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz

0: už brzy Tiki Taka Live.
1: Ve Slavkově je u Brna v Zámecké zahradě.
0: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
1: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Je dobré být spolu.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: MC Erik Barbara Sen, 13 hodin 33 minut, no a určitě víte, že krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony, tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k této iniciativě připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Romana Lojdová, jsem ředitelkou školy ve Znojmě, základní škola mládeže. Omezené mobily ve škole máme 3. rokem. Osvědčilo se nám to, snažíme se kupovat hry pro žáky na aktivitu o přestávkách a zvýšila se i komunikace mezi žáky navzájem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: si zadarmo.
1: Krokodýlové, zítra je první letní den, ovšem tropické teploty nám jedou na maximum už od toho včerejšího a právě ta pravá jihomoravská vedra jsou tady a my pro vás máme řešení. Teda respektive Radio Krokodýl a Klima Style mají řešení. Ode dneška totiž hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch největších, nejteplejších dnech. Stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní klimatizační hity po sobě, tak neváhejte ani vteřinu a volejte nám do studia. Za sebou musí zaznít tyto hity: Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Takže jakmile tyhle tři hity zazní, tak neváháte a voláte do studia. A možná právě vy budete letos odpočívat v příjemně vychlazeném domově, tak poslouchejte Radio Krokodýl a pozorně si nás hlídejte.
2: Radio Krokodýl.
3: Konec školy? To chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.

0: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
1: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
0: Pršet nebude. Váš Bolek.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Milk and Sugar, Lady Sunshine, na chvíli před 14. hodinou vám krásné odpoledne přeje Jenče Houbová a taky Peťa Papančevová, která má čerstvé zprávy, tak o čem pak budou?
1: Pěkné odpoledne, o tomto víkendu se koná multižánrový festival Kamenka Open, i o tom už za chvilku.
0: A teď už také pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Hru Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Zářivá verbež uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. A komedii 13 u stolu nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl. Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si pustíme na Krokodýlu po 14. hodině? Martin Solveig, Hello. K tomu taky Millennium, Ruben Gomez, Siempre Mañana. Taková dovolenková hitovka, no a kromě toho samozřejmě i české hity Lucie Šťastný chlap. Tak pro všechny šťastný chlapy máme 14 hodin.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Všude, včetně Brna, měříme aktuálně 33 a více stupňů. Dnes odpoledne je hlášeno skoro jasno až polojasno, později a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky. Na noci hlášena zvětšená oblačnost, teploty okolo 20. No a zítra v neděli bude v první části dne převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat i bouřky. Denní maxima v neděli 31 až 34 stupňů.
7: Partner pohodového počasí – lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: O tomto víkendu se koná multižánrový festival Kamenka Open, který vznikl z iniciativy místních obyvatel Kamenky, kde kulturní dění tohoto typu neexistovalo. Klade si za cíl nejen představit brněnskou lokalitu Kamenné kolonie, ale také utužit sousedské a mezigenerační vztahy a nabídnout možnost realizace začínajícím umělcům. V horkém počasí by se lidé měli vyhýbat nápojům obsahujícím alkohol a kofein, protože způsobují ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přechlazené nápoje, které pocit žízně zvyšují. Lidé by měli upřednostnit čistou vodu nebo minerálku. Více než 1000 lidí kvůli vedru končí každoročně v péči lékařů. Častěji jsou to muži. Slovenská finanční správa na západě země zajistila téměř 8 tun tabáku, přes 325 tisíc kusů neoznačených cigaret, různá zařízení a auta. Její maďarští kolegové pak odhalili nelegální výrobní linku na cigarety, 156 tisíc kusů cigaret a 5,5 tuny tabáku. Únik na spotřební dani z tabákových výrobků činil na Slovensku 61,4 milionů korun. V Maďarsku přesáhl 24 milionů. České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápasu proti týmu z nejužší světové špičky, dosud neporaženému Japonsku, které loni skončilo čtvrté na mistrovství světa, podlehly 0-3. Na první výhru na Filipínách budou Češky zítra útočit proti Dominikánské republice, což by měl být papírově nejpřijatelnější soupeř na tomto turnaji.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1, 217. kilometr ve směru Brno, tak tady je hlášeno porouchané vozidlo, neprůjezdná zpevněná krajnice. Na silnici 37 u Osové Bytýšky na Žďársku je hlášena dopravní nehoda a průjezdce s vyšnou opatrností. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte, no a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Krásné tropické sobotní odpoledne, ladíte Krokodýla, s vámi Janča Houbová. No a po 14. hodině se můžete opět těšit na soutěžení, protože bude rubrika Krokodýl cestovatel a budeme soutěžit o dvě vstupenky na festival Vesuv, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vaším problémem je nikotin.
3: Ale pane doktore, já vůbec nekouřím.
2: Aha, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu.

Krokodil.

0: Cestovatel.
1: Krokodýláce, je to tady Krokodýl Cestovatel, kde můžete cestovat, poznávat a hlavně vyhrávat. No a co můžete vyhrávat? Tentokrát výhrou jsou dvě vstupenky na festival Vesuv, který se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. a 5. července 2026. A na koho se můžete těšit? Vystoupí Škvor, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střijavka a spoustu dalších skvělých interpretů. Takže pokud byste na festival Vesuv chtěli vyrazit, tak můžete volat právě teď do studia, číslo je 603 103 103 a za uhodnutí typu na výlet budu pro vás mít dva lístky. Tak pojďme společně na to, vydáváme se společně do malého městyse na Vysočině. Je to městys, který určitě budou důvěrně znát všichni milovníci piva a také Menclova filmu Postřižiny. Uprostřed stojí barokní zámek se zajímavou vstupní bránou, sochařská výzdoba, park, k němu přiléhá taky románsko-gotický kostel svatého Petra a Pavla. V obci nebo městysu, jejíž název hádáme, má velkou tradici pivo. Vařilo se zde již koncem 16. století. No a slavný pivovar se však proslavil až v roce 1980, kdy tu režisér Jiří Menzel natočil příběh Hrabalových Postřižin. V areálu pivovaru najdete muzeum rakousko-uherského pivovarnictví s řadou kostýmů a rekvizit právě z filmu Postřižiny. Zároveň v této obci začíná pivovarská cyklostezka, po jejíž trase potkáte řadu zajímavých míst. Například přehradu s největší sypanou hrází ve střední Evropě, do jejíž útrop se můžete vypravit na prohlídku, anebo jadernou elektrárnu Dukovany. Tak pokud tušíte, jaká je správná odpověď, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. Halo, kdo je první? Nevadí, šanci dávám někomu dalšímu, protože hrajeme o fantastickou cenu o dva lístky na festival Vesuv, který se koná na Pastýřské louce už 4. a 5. července. Halo, tady Krokodýl, kdo pak se dovolal?
2: Zdravím, tady Dalibor.
1: Dalibore, víte, jaká je správná odpověď?
2: Dalešice.
1: A jsou to Dalešice, samozřejmě, velká gratulace a dvě vstupenky jsou vaše.
2: Děkuji.
1: Koho vezmete s sebou, prozraďte.
2: No, si kamaráda.
1: Tak jo, tak super, moc si to určitě užijete, protože interpreti jsou vynikající, tak mi vydržte na lince a nepokládejte.
2: Děkuju, nasanou.
0: Rádio Krokodýl. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl, Janča Houbová. Nazdar rockeři, festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic, je to 30 minut od Brna, a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Bartlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.

0: Rádio Krokodýl.
1: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Je dobré mít se kam vracet.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Bell Book and Candle, hit z roku 1997, Rescue Me. 14 hodin 35 minut, k tomu ladíte Krokodýla. Za malou chvíli už další hity, třeba Lucie, Šťastný chlap nebo Feel It Still. Teď už také, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavel a jsem z Brna. Chtěl bych pomoci kamarádovi Honzovi, kterého potkal nešťastný osud, kdy jeho žena v mladém věku podlehla těžké nemoci a zůstal sám s dvěma malými dětmi. Vím, že rádio Krokodýl pomáhá a stanici jsem oslovil. Vzhledem tomu, že mají malé děti, tak v tomto těžkém období bych se chtěl pokusit rodinu nějak rozptýlit a pomohl jim společně s Krokodýlem přejít alespoň na chvíli na jiné myšlenky než na tuto tragédii.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro rodinu připravil zážitky, které jim tuto nelehkou situaci alespoň trošku ulehčí. Až to půjde, zajdou si například do kina, zoo, akvaparku nebo na dobrou večeři.
2: Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlácia, už je to tady. V Brně tento víkend probíhá šampionát MotoGP a s ním ti nejlepší motocykloví piloti na světě. Grand Prix České republiky na kredit z autodromu Brno. No a kdo si v královské kubatuře podmaní legendární Masarykův okruh, bude to stálice Marc Márquez, jeho vyzývatel Marco Bezzecchi. A nebo se dočekáme překvapení a vystoupí hrdina českých fanoušků Filip Salač až na vysněné domácí pódium. Sledujeme to samozřejmě živě a teď už také více informací má pro vás Jakub Ghanem.
1: Pro bezstarostnou a pohodlnou cestu výrazně doporučujeme posílené spoje dopravního podniku, ale pro ty, kdo využijí svých aut nebo motocyklů, budou vyčleněné velkokapacitní parkovací plochy. K Masarykovu okruhu spolehlivě navádí dopravní značení. Při příjezdu po dálnici D1 ve směru od Prahy využijte exit 178 Ostrovačice nebo exit 182 Kývalka a následujte dopravní cedule s nápisy Autodrom nebo Grand Prix. Při příjezdu po dálnici D1 v opačném směru, tedy od Brna, je hodné sjet už na exitu 182 Kývalka a řídit se stejným značením, tedy nápisy Grand Prix či Autodrom. K Masarykovu okruhu se dá obdobně dojet i mimo dálnici, a to přes městskou část Žebětín. Návštěvníky prosíme, aby si předem nastudovali, kam platí jejich vjezdová a parkovací oprávnění a připravili si k prokázání vstupenky i zmíněné povolenky k vjezdu. Na webu Autodromu je k dispozici i podrobný plánek areálu. Všechny parkovací plochy jsou ale v docházkové vzdálenosti od okruhu, případně obsluhované bezplatnou okružní autobusovou linkou.
0: Tak my moc samozřejmě děkujeme, tolik mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem, a využívejte MotoGP. Je mi amore radio cocodrilo 103 FM.
2: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
3: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
2: To bude lepší než hodina přírodopisu.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na sszlesna.cz.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.

0: Fun Factory, chvíli před 15. hodinou. Janča Houbová s vámi, no a krásné tropické odpoledne vám přeje taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit, i o tom za chvilku.
2: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
3: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
2: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
3: Kupuj na ticketportal.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 15. hodině Beautiful Things. Devadesátková klasika Korona. A Reddy Kirken Zítra mám. Za půl minuty je tu 15. hodina.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty opravdu tropické, skoro všude na jižní Moravě, včetně Brna, měříme 34 stupňů Celsia. Jinak dnes odpoledne je hlášeno skoro jasno až polojasno, později a na večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky. Noc má být spíše oblačná s teplotami okolo 20. No a zítra v neděli bude v první části dne převažovat jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky. Ovšem denní maxima 31 až 34 stupňů.
8: Partner pohodového počasí Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zdravotníci v první den závodů motorek na Masarykově okruhu ošetřili téměř 30 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály vysoké teploty a také o drobná zranění. Vzhledem k vysokým teplotám záchranáři apelují na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k Městskému soudu v Praze na ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Unie nezávislých petrolejářů odhaduje ztráty na 50 až 100 milionů korun. Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028. Fotbalisté Spojených států porazili na mistrovství světa Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. Maroko porazilo ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body má blízko k postupu. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. Se 4 body mají téměř jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát končí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Dálnice D1 198. km směrem z Brna na Vyškov. Tady stojí porouchané auto, tak pozor na to. A D2 33,5. km ve směru na Brno, tak tady je hlášeno porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu. V pořádku doražte. A kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné sobotní odpoledne, tak to vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Houbová. No a za malou chvíli už tady se mnou ve studiu bude Žanek Hlaváček a společně se podíváme na lekci brněnského Antecu, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: These beautiful things that I've got.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probíl a Kalův Frk.
3: Nikdy nerozbalujte dárky před odchodem hostí. Pokud tak učiníte, tak už nikdy je nebudete moct někomu z těchto hostí dát jako dar vy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dnešního odpoledne samozřejmě, ani když jsou tropické teploty, nesmí chybět lekce brněnského Hantecu a společně s ní Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
1: Star jak svíňa z kroxny. Gómete, co to znamená zonstit si štýlko?
0: Tak co, krokodýláci, tušíte, co to asi tak může znamenat?
2: Já potřebuji chvilku na rozmyšlenou. Kopcí kytaru.
3: Nevím, jak se namoct, jako fyzicky.
2: Tohle si myslím, takže si něco zmoždit. Tak třeba něco dostat.
0: No a přitom bych řekla, že je to možná něco tropického, co Žanku?
1: Zonstnit si štýlko znamená opalovat se třeba na nudáču na plíglu. Tak nezbývá, než se těšit na jaro nebo na léto, až si budete moct zonstnit štýlko a budete mít betelný den.
0: Letní Hantec na rádiu Krokodýl.
4: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
6: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
7: Rádio Krokodýl.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
9: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
9: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
11: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte

0: být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Zavratné mega slevy.
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jste s krokodýlem 15 hodin 30 minut a mobily do tašky a pozornost do lavice. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně a na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti během vyučování více soustředili, více spolu komunikovali, no a méně času trávili na telefonu. Rádio Krokodýl tenhle trend podporuje a právě teď se podíváme na to, jaká pravidla ve školách platí a jaké zkušenosti s nimi mají učitelé, ale i žáci.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Petr Novák, ředitel základní školy Kamínky. Zákaz mobilních telefonů mám už přes 2 roky a je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v té své praxi udělal, protože nám absolutně odpadly jakékoliv starosti s šikanou formou natáčení učitelů, natáčení žáků mezi sebou, fotcení a tak dále. A rozhodně to bylo teda rozhodnutí, které přineslo větší klid a určitě se nám velice osvědčilo.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Krokodýláci v banku 106 650 korun. Tato částka samozřejmě může být vaše, pokud uhodnete tento zvuk. A kdo chcete soutěžit, tak máte šanci právě teď. Linka je volná 603 103 103.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla zpěvačka Pink a teď už jdeme soutěžit. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky a na lince 603 103 103 pan Petr.
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, dobrý den. V banku 106 650 korun. Já připomenu krokodýlí zvuk. A váš tip za skoro 107 000 zní prosím jak?
2: Můj tip je utržení jahůdky z keříku.
1: Mm-hmm. Tak typu samozřejmě rozumím já i arbitr, ovšem teď jde o to, jestli je správný. Tak pojďme na to. Tak bohužel ta jahůdka to není.
2: Není. Děkuji.
1: Mějte se krásně. Naschledanou. Krokodýláci, a vy nezoufejte, navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Margo, pojď si zatancovat pod zelené.
1: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
0: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
1: No přece od Klimastylu z Hodonína.
2: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
5: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
7: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
8: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny.
9: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
11: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
12: Hit za hitem. Jo!

0: Miraj, vedle tebe usínám. Do 16. hodiny nám zbývají 2 minuty a kousek a proto je připravená Peťa Papančová, která má aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Přeji hezký den, v Brně by mohl vzniknout Institut mysli, co to je, uslyšíte.
2: Konec školy, to chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. hodině z novějších hitů Golden.

0: tomu devadesátky Wes a Lane. Letní hitůvka, no a z českých hitů Eva Farná, Leporello. Za půl minuty tu máme 16. hodinu.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Brno a Jižní Morava hlásí jasno, polojasno a teploty okolo 33 stupňů Celsia. Na noci hlášena zvětšená oblačnost a teploty okolo 20. No a pokud vás zajímá, jak to bude vypadat v neděli, tak podle meteorologů bude v první části dne převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer tak tam můžeme očekávat bouřky, sem tam i nějakou přehánku, jinak denní maxima 31 až 34 stupňů Celsia.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Jihomoravský kraj chce 1. července založit novou organizaci s názvem Jihomoravský institut mysli. Jejím cílem má být lepší koordinace péče o duševní zdraví napříč školami, zdravotnictvím, sociálními službami i krizovou pomocí. O založení institutu budou krajští zastupitelé rozhodovat 22. června. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Důvodem je, že mu pravděpodobně hrozí vazba. Jeho právník však tvrdí, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. Wolfa, který sdělil, že je v Chorvatsku, už potrestala etická komise fotbalové asociace v souvislosti s korupcí a ovlivňováním zápasu pokutou 3 miliony korun a zákazem působení ve fotbalovém prostředí na 12 let. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítl. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápasu proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letecky zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek včera svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. Dnes se mužstvo vrací do tréninku a začne se chystat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 198 km směrem z Brna na Vyškov. Tady stojí porouchané auto, dávejte pozor a zdržení očekávejte na D2 na 33,5 km ve směru na Brno. Tady je taktéž porouchané auto. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu. V pořádku doražte a kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 3 minuty po 16. hodině v sobotu 20. května, kdy svůj svátek slaví nositelky jména Květa a Květuše, tak dáme všechno nejlepší a nejkrásnější. Jinak za malou chvíli už se na vás těší můj kolega Jirka Wiener. Krásný zbytek odpoledne, krásný večer a noc, tak to vám od mikrofonu přeje Janča Houbová. Užívejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Jenom o motorkách to bude tento víkend tady v Brně, ale taky o zoo. Pro vás tip. Jan Bedřík na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Minulý víkend jsme v naší zoo slavnostně přivítali dvě nové lední medvědice z Dánska, které se už krásně zabydlely a vy se na ně samozřejmě můžete přijít podívat. Důležité je také to, že jsme znovu otevřeli návštěvnickou trasu, takže už se nemusíte vracet kvůli uzavřeným cestám. U našeho afrického napajedla můžete pozorovat spolu s žirafami a zebrami také antilopy losí, které k nám doputovaly už začátkem roku ze safari parku ve Dvoře Králové. Nalákám i na další mláďata u vapity sibirských, kozorožců a tárů himalajských. Máme také mládě u pikariů a pokud budete mít štěstí, tak můžete pozorovat i naši velkou radost, a to 6 mláďat u manů. Příští týden 24. června pak nalákám na sportovní akci Tri Expert Cup. Běh v zoo Brno pro lední medvědy. Dětské běhy začínají v 15 hodin a hlavní závod pak v 6 hodin večer. Registrovat se můžete na stránkách triexpertcup.cz. Máme otevřeno od 9 do 6 a denně je otevřený i sezónní vstup. Jsme zoo Brno, Bejna Smečka.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
4: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
5: www.klimastyle.cz
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Nazdar, rockeři. Festival ve

0: a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
1: Už brzy Tiki Taka Live. Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Je dobré si pomáhat.

0: Brně a na jižní Moravě.
1: A my jsme už ve spojení s brněnskými strážníky. Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, to zjišťujeme. Jich mluvčí je Jakub Ghanem na telefonu. Zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia. Dnes 3 celostátní pátrání tento týden skončila v Brně poměrně kuriózním způsobem. V úterý dopoledne strážníci kontaktovali ženu, která na autobusové zastávce na Halasově náměstí kouřila cigaretu. Udávala cizí jméno a po ověření totožnosti na služebně vyšlo najevo, že po ní státní policie přes 10 let pátrá kvůli majetkové kriminalitě. Ve středu ráno volala městskou policii žena uklízející chodbu v bytovém domě v Novém Lískovci. Ve vytírání překáželi dva pospávající mladí muži. Ani jeden ještě nedosáhl 18 let a oba byli celostátně hledaní. Ve čtvrtek strážníci v Zábrdovicích zastavili 25-letého muže, který na ručním vozíku přemístěval mohutné svitky elektrických kabelů. Tvrzení, že je dostal zadarmo na stavbě, vyvrátili dělníci i stavby vedoucí. Do objektu, kde probíhají i demolice, je naopak přísně zakázaný vstup. Hodnota materiálu se blíží 20 000 korun a může tak hrozí vězení. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Hru Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Zářivá verbež uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. A komedii 13 u stolu nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: I po 16. hodině z Krokodýla hit za hitem bude Iva Max. Dáme si Miraj. A bude taky Tina Turner. Ten nejlepší hudební mix nejenom na MotoGP z Krokodýla.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Počasí na neděli, no bude parádně. Na Jižní Moravě skoro jasná obloha, teploty kolem 32 stupňů Celsia.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete v okolí je Masarykova okruhu, dávejte pozor, tam je silný provoz, doporučujeme věc spíš městskou hromadnou dopravou, o které nám víc poví mluvčí Hana Tomaštíková. Zdravíme.
6: Pro nadcházející Grand Prix jsme připravili rozsáhlá dopravní opatření, abychom fanouškům zajistili co nejpohodlnější cestu. Hlavním přestupním uzlem bude terminál nemocnice Bohunice, odtud bude k okruhu jezdit speciální autobusová linka C. V provozu bude i linka Z, která zase zajistí obsluhu kempů a menších parkovišť v oblasti okolo okruhu a ta pojede přes Popůvky, Veselku a Žebětín. Kromě páteřní tramvajové linky 8 zavedeme také dvě mimořádné linky, a to P6 a P8, které navýší kapacitu spojů z centra k nemocnici Bohunice. Speciální autobusová doprava bude v provozu od pátku do neděle a co je důležité, že bude pro všechny cestující zdarma. V neděli potom nasadíme maximum našich kapacit, do akce vyjede až 60 řidičů a 60 autobusů, přičemž budeme upřednostňovat velkokapacitní kloubové vozy.
3: Hana Tomaštíková, mluvčí dopravního podniku, o tom, jak se dostat nejlépe na MotoGP.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Tady je kroků díl vaše rádio. Rádio, které sleduje i velkou cenu Brna.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Teď už jsme ve školce v Řečkovicích. Těch prcků se dneska ptáme, proč máme zuby.
2: Aby jsme mohli kousat maso nebo jablíčko.
3: A nebo hruštičko.
1: Proč máme zuby? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Řečkovicích, tak zdravíme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost.

0: Fans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Radio Krokodýl.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Pivnice u Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici u Čápa. Těšíme se na vás.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Jste s krokodýlem, tady vaše rádio. Za okamžik tip, kam vyrazit. Podíváme se do brněnské zoologické zahrady.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zdeněk Šlapal, jsem ředitelem základní školy v Morávku a ve Výškově. Ohledně mobilních telefonů, ty máme ve škole zákaz používat z důvodu toho, že žáci více spolu mluví, mají možnost se připravit na hodinu a nejsou závislí, takže po tu dobu dopoledne na těch sociálních sítích.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a teď novinka pro všechny pejskaře. Na telefonní lince je Alena Kaminská z Krajské veterinární správy Jihomoravského kraje. Zdravíme.
2: Zdravíme posluchače Rádia Krokodýl a připomínáme, že již od 1. července tohoto roku bude spuštěna centrální evidence psů. Registr ustaní především vyhledávání ztracených psů. Všichni chovatelé budou mít povinnost zajistit zapsání svých mazlíčků do této evidence. Pozor, ale tento zápis není automatický a o zaevidování svého pejska musí chovatel požádat svého veterinárního lékaře. Štěňátka budou zapisována již při čipování, dospělí psi nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Není tedy nutné splnit tuto povinnost k 1. červenci, ale pejska stačí zaevidovat při nejbližší návštěvě u svého veterinárního lékaře.
1: A ještě se zeptáme, budeme za toto zapsání pejska platit?
2: Ano, poplatek za zápis hradí chovatel zapisujícímu veterinárnímu lékaři, který si sám stanovuje jeho výši. Více informací k centrální evidenci psů najdete na stránkách Ministerstva zemědělství nebo na webu správce registru, kterým je Komora veterinárních lékařů. Za Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj Alena Kaminská.
1: Děkujeme, víme, co se děje na Krokodýlu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kapelami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
1: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
0: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
1: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
0: To chci.
1: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.

0: posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Počasí na neděli bude parádně. Na jižní Moravě skoro jasná obloha, teploty kolem 32 stupňů Celsia.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl.
2: Je to tady přehlídka 50 největších hitů vás posluchačů, kteří žijete tady v Brně na jižní Moravě, nebo jste dorazili na velkou cenu motorek tady v Brně na MotoGP, zdravíme i do kempu. 50, tak jak jste odhlasovali, na www.krokodil.cz začínáme.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: roku dělat ty největší hity pro Brno a celou Jižní Moravu. Já jsem Jirka Vínar, přeju vám pěkný večer na celé Brno, celou Jižní Moravu a posílám Miley Cyrus.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Sebastian Hledám, hitparáda TOP 50. Vy hlasujete a my podle toho hrajeme. Domča poslouchá v autokempu přímo v Ostravačicích na MotoGP, takže i tam zdravíme a posíláme novinku od Backstreet Boys.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Backstreet Boys jsou zpátky, krokodiláci, tohle je nový hit od nich, který je vlastně i z animáku, který se chystá do kin pro děti. Teď už Ava Max.
2: Rádio Krokodýl. Hit číslo 40.

0: Hlavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
2: Na kroku dílo Ava Max, no a pozdravíme taky Dominika, který poslouchá v Boskovicích na 91,9 FM. Díky, že jste s námi. I pro vás hudební tip od Bruno Marse.
3: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Na kroku dílo Ava Max, je to písnička taky pro všechny, co poslouchají třeba v trafice na České, tak i tam zdravíme takhle na večer z Krokodýla. Přejeme pěkný poslech.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 43.

0: Tady je Krokudíl, tady vaše rádio, samozřejmě žijeme taky velkou cenou Brna. Ano, motorky tady v centru, tak zdravíme všechny fanoušky. No a posíláme k Sindla X.
1: Rádio Krokudíl, 103 FM. Rádio Krokudíl.
2: Hitparáda Rádia Krokudíl. Hit číslo 41.

0: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
2: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
3: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Rádio Krokodýl. Hit číslo 39.

0: S vámi kroku dívám tohle vaše rádio, díky, že posloucháte. Eliška mi tady píše z Blanska, že by chtěla zahrát v hitparádě Jelena. Ano, máme tady novinku od partičky Jelen. Všude zdejší, tak se to jmenuje právě teď na Krokodýlo.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38.

0: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Posloucháte Krokodýla, tohle hitparáda TOP 50. Jirka s vámi. Vyhlasujete na www.krokodil.cz a my podle toho hrajeme. Tohle jsou největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďárna, Sázavu, Svitavy nebo Blansko. Pokračujeme s Offenbach.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Míst

0: Tohle je z Bruce nový song David Guetta a Bibi Rexa. Krokodýl hit za hitem. No a teď jdeme tak trošku čarovat s Lady Gaga.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32.

0: Jste skrochudílem tohle vaše rádio. Zdravíme všechny fanoušky MotoGP. V hit parádě pozdravíme taky všechny italské fanoušky.
1: Il mio amore radio cocodrilo 103 FM.
2: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 30.

0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 28.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Novinka Rádia Krokodýl, BB Rexa a Fateless.

0: Tady je Krokodýl, tohle hit paráda top 50. Já jsem Mirka, vy hlasujete na www.krokodýl.cz a my podle toho hrajeme Marek Ztracený právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27.

0: Na Krokodýlo Marek Ztracený, zastav mě. Tady je Krokodýlo, tohle je vaše rádio a teď si jdeme zaspívat legendární hit Forever Young od Alphaville v novém kabátku Davida Getty a Avi Max.
1: Hit paráda rádia Krokodýlo. Krokodýlí 26.

0: Posloucháte Kroku, dělá tohle hitparáda TOP 50. Já jsem Jirka Vínar, no a před námi Lady Gaga.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Pivnice u Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat základy. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici u Čápa. Těšíme se na vás.
1: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
2: S vámi Krokodýl, tohle vaše rádio, tohle byl Coldplay. No a teď mi tady píše Majka, která poslouchá přímo v Ubřanech, že by ráda Pink Runaway. Máme v hitparádě tuhletu písničku na místě 22.
3: Místo 22.

0: Krokodýl, hit paráda Top 50. Tohle byla Pink Runaway. Posloucháte Krokodýla, hit parádu Top 50. My zdravíme taky všechny fanoušky MotoGP a pěkně vám hrajeme hit parádu, to nejlepší.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 21.

0: kroku díla hity, kterými žijete právě teď v Brně na celé Jižní Moravě, do hitparády, o které můžete zahlasovat na www.krokudíl.cz. Schválně, jak se vám líbí nová Amy McDonald?
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

Rádio Krokodýl. Hit číslo 18. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: take my pride.
1: Krokodýl, hitparáda top 50, do které hlasujete na www.krokodil.cz. Ty největší hity pro Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. Dáváme šanci taky jomoravským interpretům z Brna, Jirka a Jen tak Band na místě 17.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Na krokodýl z Brna, Jirka a Tank, jen tak band. Posloucháte hitparádu TOP 50, posílám Coldplay, no a potom se podíváme na další příjemnou českou novinku.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Mirek říká, že Moravo se mu líbí a hlasoval pro ní právě teď Kristýna Šebíková na Krokodýlově hitparádě TOP 50. Teď je Italo Disco, pěkný večer.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: Disco. Posloucháte Krokodýla, tohle byly Italo Disco, Krokodýl Colors. Hitparáda Top 50, no a teď se jdeme zavrtět v rytmu hitu Save Me Tonight, Jennifer Lopez a David Guetta.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 13.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Tohle je Poetika na Krokodýl půlnoc. Posloucháte Krokodýla. My vám právě teď hrajeme pro celé Brno, celou Jižní Moravu. Díky, že jste s námi. No a posíláme písničku, která vás taky možná roztancuje.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

0: Krokodýl, hitparáda Top 50, já jsem Mirka, no a nezapomeňte, že v Brně probíhá taky MotoGP. Tak pozdravíme všechny fanoušky i co německy hovoří.
1: Radio Krokodýl, 103 FM. Radio Krokodýl. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
3: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Místo 10.

0: Tohle byla Taylor Swift, hitparáda Top 50, no a teď je velký mega hit, který pozná snad skoro každý. Bruno Mars a Rose.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: Naked na Krokodýlo. Právě teď vám hrajeme to nejlepší pro celé Brno, celou jižní Moravu. Tak, jak jste si to odhlasovali, hity, kterými žijete právě teď, je ve Vyškově, v Horunině, v Břeclavi, v Brně, ale taky třeba v Blansku. Tak pojďme dál.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Na krokodýl Krištof, život je krásný, titulní písnička z filmu Gump 2. Teď tady Swims.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Posloucháte hitparádu Top 50, no a teď tři největší hity tohoto týdne. Huntrex Golden právě teď.
3: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Domča píše, že si tuhletu písničku moc užívá se svojí dceruškou Elinkou, tak zdravíme taky do Řečkovič, díky, že jste s námi. Huntrix Golden, no a teď dvojka, Eva Farná, Miraj.
1: Rádio Krokodýl. Místo druhé. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj.

0: kroků dílcané hitparáda, tohle byla Eva Farná Miraj, no a teď jednička, největší hit tohoto týdne, jednoznačně podle vašich hlasů, které posíláte na www.krokudíl.cz. Největším hitem, kterým žijete právě teď, je hit Baby Goodbye od Ale Farben.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

0: na Rádiu Krokodýl.
1: A nebo v párci taky možná někde v kempu, možná taky na Mušově, no ty největší megahity všech dob vám hrajeme. Dáme si Miraj, bude taky Ruben Gomez, jeho Sempra Mañana a taky Justin Wellington. Aiko, aiko, tak to vám hraje Krokodýl.
0: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: na Rádiu Krokodýl.
1: Veronika z Líšně mi píše, že její party hit je celkem zajímavý a vždycky je roztancuje písnička Zakázané uvolnění od Michala Hruzy. Tak si ho dáme, klidně mi napište svůj party hit na studio@krokodil.cz. Já jsem Jirka, přeju vám pěkný večer.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na rádiu Krokodýl.
1: Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, ty největší megahity všech dob, tak abyste si s námi mohli na večeři zatancovat. Helena Vondráčková, Sladké mámení nás čeká teď. Nathan Evans, o ten si napsala taky Dominika, která poslouchá v Třebíči na 101,7 FM. Jdeme na to. Do you

diváku. Právě teď hrajeme ty největší party hity všech dob. Rádio Krokodýl.

0: Fajnáku na Rádiu Krokodýl.
1: Parádní večer na celé Brno, celou Jižní Moravu. Ty největší party hity všech dob, o které si můžete napsat taky na studio@krokodil.cz. Píše mi tady Michal, že by chtěl písničku Rasputin. No a máme zahrát taky písničku od Laidback Sunshine Reggae. To nás čeká, nemine Krokodýl. Pěkný večer.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Party u vás v obýváku na rádiu Krokodýl.
2: Tak jsem se dozvěděl, že party 1 probíhá taky na čerpací stanici na Hryšpické, taky tam zdravíme posluchačky, tak si tam budeme zpívat Vamos a bailar.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: na Rádiu Krokodýl.
1: Jirka s vámi, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. No a píše mi taky posluchačka Lucie, která poslouchá přímo v Hodoníně, že by roztancoval Adam Ďurica. Tak dáme si ho právě teď.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

právě teď hrajeme ty největší party hity všech dob. Rádio Krokodýl. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Vašku na rádiu Krokodýl.
1: Parádní večer, krokodýláci, tak to nás čeká. Lucie Vondráčková, Vítr, a budeme si zpívat taky baladu Gustavo Lima, nebo si dáme Rednex. Zazpomínáme na rok 1994. Ty největší megahity všech dob vám právě teď hrajeme.
0: Je dobré nebýt nikdy sám. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
2: www.klimastyle.cz.

0: na rádiu Krokodýl.
1: Party taky pod pergolou, jak jsem se dozvěděl, tak v Pohořelicích poslouchá posluchačka Věrka. Máme jí zahrát písničku Lemon Tree, ta jí zvedne náladu a prý je tam roztancuje.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Na vlně Krokodýla si užíváte Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Jaké nástroje používá kovář? Tady jsme se dětí ve školce.
1: Kovář používá třeba kladivo, hřebík.
2: Oheň, kladivo, potom třeba tyčku, vodu.
3: Kladivo, šroubovák, oheň, ještě vodu.
4: Kov, ty podkovy pro koničky.
0: Jaké nástroje používá kovář? To byla otázka na naše nejmenší. Teď už běžíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Festival Léto na Priglu bude startem prázdnin, mnozí si ho užijete, protože k přehradě vyrážíte a opravdu všechno to bude vypadat velkolepě. Společnost Stares chystá na brněnské přehradě již pátý ročník populárního festivalu právě Léto na Priglu. Pište si do kalendářů 29. a 30. června. Vstup bude navíc celá zdarma a myslím si, že se máte na co těšit. Čeká vás samozřejmě spousty kulturních zážitků a budete moci si to užít u krásné brněnské přehrady. Takže laďte krokodýla, dozvíte se víc ode mě, teď další hity.